0: ta časnih čeni šel tud mimo, tudi medvedek ne, vprašajte kužka.
1: Otroci so tekli k kužku.